autobus nikde. Tak pohovoří krátce na zastávce, slova nic nejsou a duše to vědí.